0: Melodický rok, to je Skyrock.
1: Skyrock.
0: Počasí.
2: V pátek čekáme přeháňky, ale místy také polojasno až oblačno. Odpolední teploty vystoupí na 18 stupňů Celsia. Sobota nabídne podobné počasí, jen o trochu tepleji, až 22 stupňů Celsia. Ve Skandinávii čekají na stejné dny teploty jen kolem 10 stupňů, zatímco ve Středomoří bude místy přes 30. Haná tak zůstane přesně uprostřed mezi chladným severem a horkým jihem Evropy.
0: Skyrock.

0: Rádio Haná Skyrock.
1: Rádio Haná Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.
0: Melodický rock? To je Skyrock.
2: Skyrock. Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začínáme právě teď další reklamní rozhovor. Artbeat. Červen je plný akcí kapel, decibelů, festivalů. S námi víte o těch nejzajímavějších. Také víte o Artbeat. Radíme, kde koupit nejvýhodnější vstupenky. Už příští týden bude v Olomouci znít festival Artbeat. Na lince je organizátorka Renata Michels. Ahoj.
2: Ahoj, Luky.
1: V Olomouci se blíží Artbeat festival. Ten je svým pojetím poměrně unikátní. Tak proč a jak Artbeat vznikl?
2: No, my jsme si prostě řekli, že průmysl nemusí být jen o strojích a výrobě, takže jsme v areálu BOV, kde se pohybujeme mezi technologiemi. Chtěli ukázat, že to průmyslové prostředí může být inspirativní, kreativní a plné života.
1: Artbeat festival příští týden ve čtvrtek 18. června v areálu BOV na kraji Olomouce. Co nás čeká?
2: No tak především jedinečná atmosféra. To industriální prostředí se promění v kulturní prostor plný hudby, umění a zážitků. Velkou součástí festivalu je výstava významného olomouckého výtvarníka Honzy Dostála, kterého předpokládám, že většina z nás zná.
1: Ano.
2: Bude probíhat vlastně do konce července. A návštěvníci vlastně festivalu mohou spojit návštěvu s prohlídkou této výstavy, která bude ten den hrou světla a stínu. A samozřejmě nebude chybět ani hudební program a máme fakt obrovskou radost, že hlavní hvězdou letošního ročníku bude skvělá kapela Horký žeslíže. A představí se samozřejmě i další skvělí interpreti, třeba naše Natálka Tichánková, olomoucká hvězda, nebo kapela Free Fall či Rock Opers.
1: To zní zajímavě. Artbeat festival příští týden ve čtvrtek v Olomouci v areálu BOV na ulici K Mrazírnám. Nebude to jen o hudbě.
2: Přesně tak. Chceme, aby si den užili opravdu všichni, takže jsme připravili dětský koutek pro rodiny s dětmi. Děti mají vlastně vstup do 13 let zdarma, takže se rodiče baví a děti budou mít hlídání nebo regionální speciality od místních producentů, samozřejmě kvalitní gastronomie. Také budeme mít spoustu míst k posezení, budeme mít stany, takže za deště, za slunce, všechno v pohodě. Někdo přijde za muzikou, někdo za uměním a někdo prostě za dobrým jídlem a parádní atmosférou.
1: Výborně, kdy a kde se na Artbeatu uvidíme, kde najdeme nejlevnější vstupenky, kam máme jít?
2: Máme webovou stránku artbeat.cz, tam jsou všechny informace, potom se vstupenky prodávají na GoOutu.
1: V Olomouci Artbeat už 18. června startujeme v 15 hodin a 30 minut. Na lince organizátorka Renata Michels, děkujeme za pozvání.
2: A já moc děkuji a těším se na vás.
1: Reklamní rozhovor je na konci a teď už chystáme další rádiové megahity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Melodický rock. To je Skyrock.
0: Skyrock. Skyrock.

0: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
1: Velkolepá Akuna show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června. Na společném koncertě pro město Přerov vystoupí Helena Vondráčková, Petr Janda, Leona Machálková, Ivo Jahelka, Věra Martinová, Standa Hložek a další. Přijďte na Akuna show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Zveme vás tento pátek do zámecké zahrady v Tovačově na komediálně hororovou podívanou na motivy vybraných balad Kytice z pověstí národních propojených hudbou Antonína Dvořáka pod názvem Seděl vodník pod Erbenem. Tak nám svítí v Tovačově tento pátek měsíček, abychom si ušili krásnou podívanou.
4: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
1: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: S námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Bezpečnější cesta na nákup přes Volkrovu ulici. Lidé tu na nákupy často přebíhají vytíženou silnici s tramvajovou tratí. Píše o tom report CZ. Město plánuje nový přechod pro chodce přes cestu přímo před místním supermarketem. Ke zvýšení bezpečnosti chodců.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Velké sportoviště v Litovli. Město dokončuje stavbu sportovní haly za 96 milionů korun. Otevře se 4. září a veřejnosti začne sloužit o 2 dny později. Stavba haly začala loni v dubnu. Město projekt financuje pomocí Národní sportovní agentury. Až 6 let vězení hrozí 3 mužům, kteří loni na začátku listopadu ukradli kabeláž na železničním koridoru v Lipníku. Šlo o kabely pro obsluhu návěstidel a výhybek. Muži způsobili 20-hodinový kolaps a škodu asi za 2,25 milionu korun. Ve čtvrtek stanuli u soudu, rozsudek ale ještě nepadl, kvůli nepřítomnosti důležitého svědka se proces odročil na 2. července. Trojice mužů se k činu před Přerovským soudem přiznala. Kdo chce vidět ve zlínské zoo tučňáky, najde je jinde než dřív. Nově je chovatelé přestěhovali z expozice u zátoky Rejnoků do bývalého výběhu Lachtanů. Tučňáci zde získali výrazně rozsáhlejší výběh s větším bazénem.
1: Sport.
2: České tenistky už mají jasno, s kým se střetnou ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové. V poháru ženských reprezentací vyzvou ve čtvrtfinálovém utkání Velkou Británii. Rozhodl o tom los v Šenčenu, kde se finálový turnaj v září uskuteční.

0: až 22 stupňů Celsia. Ve Skandinávii čekají na stejné dny teploty jen kolem 10 stupňů, zatímco ve Středomoří bude místy přes 30. Haná tak zůstane přesně uprostřed mezi chladným severem a horkým jihem Evropy.
1: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. OmegaSport.cz
2: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie. Hezký 12. červen se Skyrokem. Každý z nás jako dítě sledoval večerníčky, třeba i tenhle. Dvanáctého června 1930 se narodil autor obrazové podoby Macha a Šebestové, fenomenální výtvarník Adolf Born. Mít sluchátko, respektive věcičku, která umí všechno, provází lidstvo od nepaměti. 12. června 1897 se udál alespoň malý krůček k vyplnění tohoto snu. Karl Elsner patentuje proslulý švýcarský nůž. Velká čepel, malá čepel, bodák, šroubovák, otvírák, vývrtka, pilníček, pinzeta a zvětšovací čočka pomohou z leckterého průšvihu. A teď už o výjimečných LPčkách rokové historie. 12. června 1990 vychází vydařená deska Bad Company Holy Water. Je to třetí deska s Brianem Howem jako hlavním zpěvákem. Na Skyroku vám z ní hrajeme mimo jiné pecku Walk Through Fire. Do roku 2001 se posouváme za punkovými Blink 182, po česku Blink 182. Ti vydávají svou čtvrtou desku Take Off Your Pants and the Jacket a potvrzují, že teenagerská problematika v textech táhne. Jen ve Spojených státech získávají za prodej dvě platinové desky. Do třetice si připomeneme brilantní koncepční album Clockwork and Angels. Kanadští Rush ho vydávají v zámoří dnes v roce 2012. S odstupem času už víme, že tento progres rockový klenot je posledním studiovým počinem skupiny. I zítra rokově vybíráme z dějin. Nenechte si to ujít.
1: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 000. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
3: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
4: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerát, ryzí pivo z hor za 11,90 a Jakobs Velvet instantní káva za 129,90 až do 16. června. Kaufland.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: FETMED. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
12: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
13: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.

0: i se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Srna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz. Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
2: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
3: Eta extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana Skyrock.
2: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začínáme právě teď další reklamní rozhovor. Artbeat. Červen je plný akcí kapel, decibelů, festivalů, s námi víte o těch nejzajímavějších. Také víte o Artbeat. Radíme, kde koupit nejvýhodnější vstupenky. Už příští týden bude v Olomouci znít festival Artbeat. Na lince je organizátorka Renata Mišková.

0: umění a zážitků. Velkou součástí festivalu je výstava významného olomouckého výtvarníka Honzy Dostála, kterého předpokládám, že většina z nás zná.
1: Ano.
0: Bude probíhat vlastně do konce července. A návštěvníci vlastně festivalu mohou spojit návštěvu s prohlídkou této výstavy, která bude ten den hrou světla a stínu. A samozřejmě nebude chybět ani hudební program a máme fakt obrovskou radost, že hlavní hvězdou letošního ročníku bude skvělá kapela Horký Žeslíže. A představí se samozřejmě i další skvělí interpreti, třeba naše Natálka Tichánková, olomoucká hvězda, nebo kapela Free Fall či Rock Opers.
1: To zní zajímavě. Art Beat Festival příští týden ve čtvrtek v Olomouci v areálu BOV na ulici k Mrazírnám. Nebude to jen o hudbě.
0: Přesně tak. Chceme, aby si den užili opravdu všichni, takže jsme připravili dětský koutek pro rodiny s dětmi. Děti mají vlastně vstup do 13 let zdarma, takže se rodiče baví a děti budou mít hlídání nebo regionální speciality od místních producentů, samozřejmě kvalitní gastronomie. Také budeme mít spoustu míst k posezení, budeme mít stany, takže za deště, za slunce, všechno v pohodě. Někdo přijde za muzikou, někdo za uměním a někdo prostě za dobrým jídlem a parádní atmosférou.
1: Výborně, kdy a kde se na Art Beatu uvidíme, kde najdeme nejlevnější vstupenky, kam máme jít?
0: Máme webovou stránku artbeat.cz, tam jsou všechny informace, potom se vstupenky prodávají na GoOutu.
1: V Olomouci Art Beat už 18. června startujeme v 15 hodin a 30 minut. Na lince organizátorka Renata Michels, děkujeme za pozvání.
0: A já moc děkuji a těším se na vás.
1: Reklamní rozhovor je na konci a teď už chystáme další rádiové megahity.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
4: Nebojte se.
3: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
5: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
6: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
7: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
8: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
9: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
8: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
7: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
8: No, to určitě.
10: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
11: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
12: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marbel Clinic. Dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
15: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
16: Renault Symbios. Kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
17: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
18: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do

0: V dělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
2: Veď predsa, že sa radovať smie.
1: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
3: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
1: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
4: Městský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlastrio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
5: Dicinky Rock. Skyrock.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Pojďte si poslechnout zprávy. Je pátek 12. června. Suchá období ve velkém újezdu na Olomoucku. Během horka čelí městy z nedostatku pitné vody. Do vodojemu jí zde dovážejí cisterny. Jak píší veřejnoprávní média, jde o neudržitelný provoz a samospráva tu kvůli tomu bude kontrolovat plýtvání.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Budoucnost tramvají za nádražím v Olomouci. Zastupitelé schválením změn v územním plánu zrušili dosud otevřenou možnost prodloužení tramvajové trati z Pavloviček do Chválkovic. Dál je otevřená budoucnost stávající fungující trati do Pavloviček. O jejím zachování či zrušení se teprve rozhodne. Nové místo k procházkám v Hranicích. Hotová je první etapa revitalizace nábřeží v Kropáčově ulici. Proměna stála 30 milionů korun a slavnostní předání moderního veřejného prostoru proběhne 19. června, informuje radnice. Řidiči v Olomouckém kraji, pokračuje tu pokles cen benzínu a nafty. Litr benzínu Natural 95 tu klesl k průměrné ceně 40 korun 50 haléřů za litr. Před týdnem byl o 80 haléřů dražší. O pětník na litru zlevnila v Olomouckém kraji nafta. Ta tu stojí v průměru 38,50.
0: Sport.
2: Čeští fotbalisté vstoupili do bojů na mistrovství světa porážkou. I když se jim v prvním utkání zpočátku dařilo, na úvod jsme se střetli s Jižní Koreou. V 59. minutě jsme se dostali do vedení 1-0, ale Korea později otočila a padli jsme 1-2.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
4: Bude to o víkendu na deštníky nebo na sluneční brýle? Během pár vteřin si v tom uděláme jasno. Víme, jak bude, více právě teď. Dnes tedy v pátek z rána leckde sluníčko, přes den přibývání oblačnosti, na oblačno až zataženo. Teplotní maxima dnes 15 až 18. V sobotu ráno a dopoledne možnost přehánět, odpoledne polojasno anebo oblačno, teploty 18 až 21. Neděle polojasná anebo oblačná a teploty mají se skočit na 16 až 19 stupňů Celsia.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Doprava.
4: Bouračka autobusu na Mohelnicku a policie v Prostějově nebo na Holešovsku. Víme, jak se jezdí tady. Nehoda autobusu a auta se odstraňuje na výjezdu z Mohelnice na Zábřeh. Je to v místě, kde se Zábřežská napojuje na dálnici. A policejní hlídky teď pomáhají a chrání v Prostějově za Olomouckou, také nedaleko Holešova mezi Jankovicemi a Hlinskem. Na ranních cestách spolu autem i busem, chůzí i klusem.
6: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Hvězdy ví, Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
3: Dobré ráno všem, jdeme na to. Berani, nemusíte spěchat, klidně uberte na rychlosti. Býci, v naléhavých případech postupujte obezřetně. Blíženci, těší vás, když je všechno v pořádku a v normě. Raci, bohatství ducha určitě znamená víc než peníze. Lvi, když chcete, umíte udělat malý zázrak. Pany, máte svůj cíl i směr a to je ta správná cesta. Váhy, podstatný pro vás bude duševní relax. Štíři, regeneraci berte jako svůj tajný zdroj síly. Střelci, do života patří nejen úspěchy, ale také omily. Kozorozi, bezchybně vyřešíte i zapeklité situace. Vodnáři, je čas na mírnou sebereflexi. A co my ryby, měli bychom být hravější a každý den si užívat lehkost okamžiku.
2: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitální. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
6: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
7: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
6: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
7: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
6: Jsme tu pro vás již 20 let.
7: Jezírka Banat.cz.
8: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci, již tento víkend.
9: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Fotbalový klub Slavonín vás zve na klubový den. Kolotoč, trampolíny, skákací hrad, malování na obličej, fotbalové soutěže, dětský pětiboj, hasičský sport, střelnice a utkání legend FK Slavonín. Přijďte strávit příjemné odpoledne plné sportu a dobré nálady tuto sobotu s fotbalovým klubem Slavonín.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
16: Olomoucký report CZ.
17: Pořád se něco děje.
16: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
18: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
17: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
19: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
20: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
21: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
0: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Posloucháte Skyrock s

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
2: To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi.

0: Tenhle nadupaný proud energie, to je váš Skyrock. Největší svátek světového fotbalu konečně dorazil a s ním i 100% poctivý servis pro tvůj dokonalý přehled v práci i na cestách. Nečekej žádnou zdlouhavou omáčku ani zbytečné řeči, dáváme ti čistou sílu zápasů a divoké zákulisí z Ameriky. Drž si místo, poslouchej náš fotbalový infoservis.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Vaše fotbalové rádio hraje s vámi. Vzpomínáte si na jména jako Martin Blaha, Tomáš Lovásek, Roman Hubník, Michal Vepřek, Aleš Škerle, Tomáš Janotka, Melíňo nebo David Rojka. Právě tihle hráči oblékali dres Sigmy Olomouc v době, kdy Česko naposledy hrálo na mistrovství světa. Tehdy se psal rok 2006. 7305 dní, nebo taky 175 320 hodin. Taková doba uplynula od doby, kdy Česko naposledy skórovalo na mistrovství světa. A opět se to podařilo dnes ráno v zápasu proti Koreji.
3: Do poslední chvíle a pak tam vypadá.
4: Dlouhý out! Specialista českého týmu Ladislav Krejčí si naběhl na vhazování Vladimíra Coufala. Trefil ho do
2: Sice jsme nakonec prohráli 1-2, ale přesto slavíme, protože Česko po dlouhých 20 letech znovu skórovalo na mistrovství světa. A to se počítá. Přejeme vám den plný výher a fandíme dál.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
5: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
6: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
7: Zveme vás tento pátek do zámecké zahrady v Tovačově na komediálně hororovou podívanou na motivy vybraných balad Kytice z pověstí národních propojených hudbou Antonína Dvořáka pod názvem Seděl vodník pod Erbenem. Tak nám svítí v Tovačově tento pátek měsíček, abychom si ušili krásnou podívanou.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z Horkýže Slíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host Horkýže Slíže. Artbeat 18. června. Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
13: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
14: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
15: A teď pozor!

0: extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Velkolepá Akuna show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června. Na společném koncertě pro město Přerov vystoupí Helena Vondráčková, Petr Janda, Leona Machálková, Ivo Jahelka, Věra Martinová, Standa Hložek a další. Přijďte na Akuna show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
6: Skyrock.
7: Olomoucko, Boskovicko i Hranicko.
5: Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?
6: Skyrock.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Máme tu pro vás další zprávy právě teď. Je pátek 12. června. Desítky různých sportů si budeme moci vyzkoušet na jediném místě. Nabídku představí veletrh Moravia Sport Expo 2026, který začíná dnes v 9 hodin na výstavišti Flora Olomouc. Program akce najdeme na webu akce.flora-ol.cz a pavilon A i jeho okolí se na 2 dny promění v prostor plný pohybu, inspirace a sportovních zážitků. Návštěvníci uvidí prezentace sportovních klubů, ukázky tréninků a připravené jsou i soutěže a workshopy.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Těžba úvěrovan na Přerovsku nejspíš nebude. Radní Olomouckého kraje odmítli změnit zásady územního rozvoje a zablokovali tak plánovanou těžbu štěrkopísku mezi obcí Věrovany na Olomoucku a Citovem na Přerovsku. Proti záměru firmy České štěrkopísky bojují i samotné obce. Definitivně o tématu rozhodne zastupitelstvo 22. června, píše ČTK. Už nás mohou otravovat komáři. Jak píší veřejnoprávní média, jejich sezóna v Česku začala, i když je teď aktivita komárů mírná. V půlce léta se v Česku mohou objevit i invazní druhy, například komár japonský a korejský.
0: Sport.
2: Tenista prostějovského klubu Jiří Lehečka zvládl postup do čtvrtfinále na travnatém turnaji ATP ve Stuttgartu. Podařilo se mu otočit duel s Australanem Jamesem Duckworthem, když vyhrál po setech 6-7, 6-4 a 7-6.
3: Pro nejlepší předpověď nemusíte otevírat aplikaci v mobilu. Stačí poslouchat tohle rádio. Víme, jak bude. Ráno, leckde sluníčko, přes den přibývání oblačnosti na oblačno až zataženo. Teplotní maxima dnes 15 až 18. Zítřejší teploty 18 až 21. V sobotu ráno a dopoledne možnost přeháněk. Odpoledne polojasno anebo oblačno. V neděli se má trošku ochladit na 16 až 19 stupňů a konec týdne má být polojasný nebo oblačný.
1: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
0: Doprava.
3: Olomouc se chystá na sobotní půlmaraton. Dnes ráno se bourá kousek od Valmezu a policie měří na D1 u Kojetína. Víme, jak se jezdí tady. Parkujete auto v centru Olomouce? Pak existuje varianta, že možná budete muset nejpozději do dnešní půlnoci přeparkovat. Sledujte značky upozorňující na zákaz zastavení. Jak se zítra poběží? Šantovka běh 5 kiláků startuje zítra o 15:30 přes Dobrovského envelopu a třídu Svobody. Rodina míle je zítra od 5 přes Dolní náměstí a třídu Svobody a hlavní 21-kilometrový závod olomouckého půlmaratonu startuje zítra v 7 večer. Co to znamená? Že kolem 18. hodiny se začnou uzavírat ulice po trase hlavního závodu a postupně se budou otevírat po proběhnutí posledních běžců od 21. hodiny dál. Nedaleko Valmezu právě teď auto v příkopě, pozor, mezi obcemi Poličná a Branky, policie je na místě a policie teď měří řidiče závodníky a také kontroluje platnost dálničních známek na 244. kilometru D1 u Kojetína. Jedeme s vámi a přejeme šťastnou cestu.
0: Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Máme pátek 12. června, kulatou 40 má náš olomoucký Šimon Pelikán, kapitán Ololodi, milovník divoké přírody, moře a všeho, co plave. Slaví také herec David Novotný, toho známe i jako Jardu Kužela z okresního Přeboru.
2: Máhle. Je to na Fundindum.
3: Fundindum.
1: Na dnešek připadá také den arašidových sušenek nebo den červených růží a ty si zaslouží všechny Antonie, Toninky a Toničky k dnešnímu svátku. Tedy ideální sestava na dnešek, sušenky, růže a rádio. Je 12. června.
4: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
5: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
4: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
5: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
4: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
6: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.
8: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 000. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
9: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
12: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
13: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás!
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

0: Dlažba Premier od Dytonu, 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch, nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
1: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začínáme právě teď další reklamní rozhovor. Artbeat. Červen je plný akcí kapel, decibelů, festivalů, s námi víte o těch nejzajímavějších. Také víte o Artbeat. Radíme, kde koupit nejvýhodnější vstupenky. Už příští týden bude v Olomouci znít festival Artbeat. Na lince je organizátorka Renata Michels, ahoj.
2: Ahoj, Luky.
1: V Olomouci se blíží Artbeat festival, ten je svým pojetím poměrně unikátní. Tak proč a jak Artbeat vznikl?
2: No, my jsme si prostě řekli, že průmysl nemusí být jen o strojích a výrobě, takže jsme v areálu BOV, kde se pohybujeme mezi technologiemi. Chtěli ukázat, že to průmyslové prostředí může být inspirativní, kreativní a plné života.
1: Artbeat festival příští týden ve čtvrtek 18. června v areálu BOV na kraji Olomouce. Co nás čeká?
2: No tak především jedinečná atmosféra.

0: kapela Free Fall či Rock Opers.
1: To zní zajímavě. Art Beat Festival příští týden ve čtvrtek v Olomouci v areálu BOV na ulici k Mrazírnám. Nebude to jen o hudbě.
0: Přesně tak. Chceme, aby si den užili opravdu všichni, takže jsme připravili dětský koutek pro rodiny s dětmi. Děti mají vlastně vstup do 13 let zdarma, takže se rodiče baví a děti budou mít hlídání nebo regionální speciality od místních producentů, samozřejmě kvalitní gastronomie. Také budeme mít spoustu míst k posezení, budeme mít stany, takže za deště, za slunce, všechno v pohodě. Někdo přijde za muzikou, někdo za uměním a někdo prostě za dobrým jídlem a parádní atmosférou.
1: Výborně, kdy a kde se na Art Beatu uvidíme, kde najdeme nejlevnější vstupenky, kam máme jít?
0: Máme webovou stránku artbeat.cz, tam jsou všechny informace, potom se vstupenky prodávají na GoOutu.
1: V Olomouci Art Beat už 18. června startujeme v 15 hodin a 30 minut. Na lince organizátorka Renata Michels, děkujeme za pozvání.
0: A já moc děkuji a těším se na vás.
1: Reklamní rozhovor je na konci a teď už chystáme další rádiové megahity.
2: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Jahody, jahody.
4: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
5: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
6: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
7: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
8: Nebojte se.
7: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
12: Městský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlastrio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
13: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
14: Objednej a už to letí.
15: Firma Havelka Uhel na Skalí, dobrý den.
16: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
15: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
16: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
15: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
16: To ono je to pravda.
17: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
18: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
19: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
15: Velká Morava Fest Cerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
6: A my budeme tancovat, oh, až do samého rána.
15: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
20: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet?

0: Všem podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
1: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
2: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

na Vyškovsku na 100,1 FM.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Jaké to je pohybovat se na vozíku? To každý rok umožňuje poznat olomoucká štafeta na vozíku. Během akce, která začíná nyní v 9 hodin, si lze jízdu na invalidním vozíku vyzkoušet na čtvrtkilometrové trati na Rudolfově aleji ve Smetanových sadech v Olomouci. Případ traviče na Olomoucku. Soud projedná příští týden případ otravy ve zbrojovce Excalibur Army ve Šternberku z roku 2023. Obžalovaný Jiří Kudlička měl ve firmě nalít do limonády ve společné lednici nemrznoucí směs, píše ČTK. Jeden z kolegů otravu nepřežil. Na dalších místech v okolí Olomouce měl navíc muž rozmisťovat krabice s jedem. Žalobce pro něj navrhuje výjimečný trest, tedy nad 20 let vězení. Policie o případu dosud veřejně neinformovala. Lešení bude na Rígrově náměstí v Kroměříži. Město tu nechá opravit budovu u Šafaříkovy ulice. Sníží energetickou náročnost domu. Jde o školní jídelnu základky Komenského. Práce začínají v tomto měsíci a potrvají půl roku.
0: Sport.
3: Pátý finálový zápas má za sebou NHL. Tentokrát výhru dobili hokejisté Caroliny, kteří zvítězili doma nad Vegas 4-2 a v sérii o zisk Stanley Cupu vedou 3-2 na zápasy. Český útočník Vegas Tomáš Hertl si při utkání připsal asistenci.
4: Bude to o víkendu na deštníky nebo na sluneční brýle? Během pár vteřin si v tom uděláme jasno. Víme, jak bude, více právě teď. Dnes tedy pátek z rána, leckde sluníčko, přes den přibývání oblačnosti, na oblačno až zataženo. Teplotní maxima dnes 15 až 18. V sobotu ráno a dopoledne možnost přehánět k odpoledne polojasno anebo oblačno, teploty 18 až 21. Neděle polojasná anebo oblačná a teploty mají se skočit na 16 až 19 stupňů Celsia.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Doprava.
4: Olomouc se chystá na zítřejší půlmaraton a v pátečním provozu se bourá na Vyškovsku, taky na Boskovicku. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci se připravujeme na zítřejší půlmaraton. Uzavírky, objížďky přináší web report.cz, také web dopravního podniku. Částečné omezení tramvajového, také autobusového provozu v Olomouci začíná zítra už odpoledne kolem 15. hodiny kvůli menšímu 5-kilometrovému závodu. A hlavní 21-kilometrový závod začne omezovat dopravu 2 hodiny před jeho startem, tedy už kolem 5. odpoledne. Myslíme na to. Co páteční provoz? Ivanovice na Hané na Vyškovsku, tady ranní nehoda na ulici Osvoboditelů a auto narazilo do stromu na Boskovicku mezi Němčicemi a Sloupem. Na pátečních cestách spolu autem, busem, chůzí i klusem.
6: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
7: Rádio Hana.
1: Okruh.
7: Skyrock.

0: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
3: Veď predsa je, že sa radovať smie.
2: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
4: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
2: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

Rádio Hana, Skyrock. Skyrock. Největší výběr rokových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rokových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
1: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
2: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavělo.
3: Zveme vás tento pátek do zámecké zahrady v Tovačově na komediálně hororovou podívanou na motivy vybraných balad Kytice z pověstí národních propojených hudbou Antonína Dvořáka pod názvem Seděl vodník pod Erbenem. Tak nám svítí v Tovačově tento pátek měsíček, abychom si ušili krásnou podívanou.
4: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha SolarBay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
5: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách, pojďte si je poslechnout. Nový krok ke stavbě SEFO v Olomouci. Muzeum umění v Olomouci získalo pravomocné stavební povolení pro projekt Středoevropského fóra v Denisově ulici. Stavba za více než miliardu korun začne po výběru dodavatele a hotovo má být v roce 2031. Místo pro prezentaci středoevropského umění vyroste v Proluce v sousedství Muzea moderního umění. Na pěti původních středověkých parcelách vznikne soustava pěti betonových novostaveb odkazujících na původní zástavbu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Řidiči v Olomouckém kraji pokračuje tu pokles cen benzínu a nafty. Litr benzínu Natural 95 tu klesl k průměrné ceně 40 korun 50 haléřů za litr. Před týdnem byl o 80 haléřů dražší. Opětník na litru zlevnila v Olomouckém kraji nafta, stojí tu v průměru 38,50. Pokles obyvatel České republiky. V prvním čtvrtletí se počet snížil o téměř 20 tisíc lidí na 10 milionů 896 tisíc a důvodem byla jak bilance přirozené změny, tak nižší migrace. Dnes své součty oznámil Český statistický úřad.
0: Sport.
3: Na travnatý kurt na turnaji ATP ve Stuttgartu opět vstoupí tenista prostějovského klubu Jiří Lehečka. V pozici turnajové čtyřky bude hrát o postup do semifinále podniku. Čeká ho duel s nasazenou šestkou Američanem Tiafoem. Po 17. hodině uvidíme, jak to dopadne.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
4: Pro nejlepší předpověď nemusíte otevírat aplikaci v mobilu, stačí poslouchat tohle rádio. Víme, jak bude, ráno leckde sluníčko, přes den přibývání oblačnosti na oblačno až zataženo. Teplotní maxima dnes 15 až 18. Zítřejší teploty 18 až 21. V sobotu ráno a dopoledne možnost přeháněk, odpoledne polojasno anebo oblačno. V neděli se má trošku ochladit na 16 až 19 stupňů a konec týdne má být polojasný nebo oblačný.
2: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
0: Doprava.
4: Na Moravě v pátek dopoledne bez vážných nehod s policejními hlídkami. Pojďme si je zmapovat. Policejní hlídka v Olomouci na Volkrovce, taky na Brněnské, další na 8. kilometru dálnice z Olomouce na Vyškov u Drysic. Pozadu nezůstává ani úsek mezi Holešovem a Frištákem, tady je policie u Žabárny a řidiči hříšníci jsou teď pokutováni i v Hranicích poblíž Orlenu na Olomoucké. Jedeme s vámi.
0: Skyrock.

0: hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
2: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
3: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci. Již tento víkend.
4: Srna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Skyrock.
11: Skyrock. Skyrock.

Skyrock. Skyrock. Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice. Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues. Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: Nestíháte v záplavě všech informací sledovat, co se kde děje, kde se co chystá? Přesně proto máte nás. Připravujeme se na olomoucký půlmaraton. Už zítra 12 000 běžců v ulicích města. Budete fandit? Bude skvělá atmosféra, ale také spousta dopravních omezení ve městě. Více na webu report.cz. V sobotu také zveme do Litovle na Hanácké Benátky. Bude zábava pro malé i velké, jarmark, projížďky na pramici, mini zoo, také výstupy na radniční věž a hlavně hudební program Žalmán, Ivan Hlas, Petra Janu a další. Zítřejší sobotní Hanácké Benátky v Litovli to bude stát za to. Na hradě Sovinci budeme mít po celý víkend gotický rytířský turnaj. Šermíři, loutkové divadlo, dobové šlechtické tance. Celý program je na webu města Šternberg, tak se potkáme také na Sovinci. A připomínáme, že už tuto neděli 14. června začíná moravské divadelní léto v prostorách olomouckého letňáku. Večery pod širým nebem nabídnou skvělé divadlo, hudbu a také atmosféru. Podrobnosti na webu letního kina Olomouc. Užijte si další červnový víkend a mějte dokonalý páteční poslech.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Udělal to parádně, pojď synu!
3: Mistrovství světa 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.
2: Je to gol!
3: Hraje 48 týmů a obří finále bude v New Yorku. Kdo zvedne nad hlavu ikonický pohár? To podstatné ze 104 zápasů nemusíte složitě hledat. Laďte naše rádio a poslouchejte pravidelný fotbalový infoservis.
4: Jestli si ten fotbal neprosadí, tak si u mě mrtvej muž.
3: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
4: To je jasný.
3: S námi jste ve hře každý den.
5: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
6: Mé chuti lahodí jen skrbeňské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
7: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
8: Velká Morava Fest Cerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
9: A my budeme tancovat, oh, až do samého rána.
8: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí, kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
10: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
11: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
12: A vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
11: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
10: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
11: No, to určitě.
13: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
14: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
20: Posloucháte Skyrock.

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock. Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Nová perla mezi zahradami v Olomouci. Vojenská nemocnice otevřela obnovenou barokní preláckou zahradu v areálu klášterního hradiska. Pozemek prošel unikátní rekonstrukcí podle historické rytiny. Obnova je hotová po 30 letech, píše deník.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Pád stromu na chodník na Palachově náměstí v Olomouci. Takové oznámení řešili včera strážníci. Naštěstí při pádu stromu nedošlo k žádnému zranění. Strom se vyvrátil nejspíš kvůli podmáčení po dešti. Odstraní ho technické služby. A už to zase jede. Doprava na silnici 55 v Přerově se po dokončení protihlukové stěny v předmostí vrátila do normálu. Estakáda, nájezd na Olomouc i dosud dopravně zatížená polní ulice jsou plně průjezdné, informuje město Přerov. Není med jako med. Od této neděle začnou v Evropské unii platit přísnější pravidla pro označování medu. Opatření má zamezit dovozu produktů s nejasným původem a podpořit domácí včelaře.
2: My chceme, aby ten falšovaný med byl možnost odhalit a zároveň tu falšování výrazně omezit, neboť nabourává trh i klame spotřebitele.
1: Vysvětluje za Agrární komoru Stanislav Jaš.
0: Sport.
1: Zápas závěrečného kola Moravskoslezské fotbalové ligy mají před sebou fotbalisté Hranic. Tým z našeho regionu bude hrát venku. Vyzve Bčko brněnské Zbrojovky. Utkání v tabulce 15. Hranic a 5. Bčka Zbrojovky začne v 16:30.
3: Máme za sebou celkem chladné ráno, místy bylo jenom 5 až 8 stupňů, ale víme, jak bude, víme, že to jde hodně rychle nahoru, na sluníčku může být odpoledne i přes 20. Jinak na Moravě dál panuje proměnlivá oblačnost a od západu můžou ojediněle dorazit lokální přehánky, hlavně v noci. Pokud jde o víkend, tak by to mohlo být v pohodě, čekáme vesměs polojasno a teploty od 18 do 22 stupňů. Sem tam ale může i sprchnout, a to jak v sobotu, tak i v neděli.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídky číhají v Olomouci na ulicích Volkerova a Brněnská. V Olomouci máme taky hlášenou nehodu na Hněvotínské nad fakultní nemocnicí. Bouráme také v Prostějově, na tom kruháči Josefa Lady, je to ťukanec dvou aut. Havárii osobáku řešíme v Rýmařově na náměstí Míru a pozor v Kvasicích, na Kroměřížské auto srazilo cyklistu. Tak hlavně jeďte opatrně a my už vám přejeme šťastnou cestu.
0: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie. Hezký 12. červen se Skyrokem. Každý z nás jako dítě sledoval večerníčky, třeba i tenhle. Na 12. června 1930 se narodil autor obrazové podoby Macha a Šebestové, fenomenální výtvarník Adolf Born. Mít sluchátko, respektive věcičku, která umí všechno, provází lidstvo od nepaměti. 12. června 1897 se udál alespoň malý krůček k vyplnění tohoto snu. Karl Elsner patentuje proslulý švýcarský nůž. Velká čepel, malá čepel, bodák, šroubovák, otvírák, vývrtka, pilníček, pinzeta a zvětšení. Čovací čočka pomohou z lec kterého průšvihu. A teď už o výjimečných LPčkách rokové historie. 12. června 1990 vychází vydařená deska Bad Company Holy Water. Je to třetí deska s Brianem Howem jako hlavním zpěvákem. Na Skyroku vám z ní hrajeme mimo jiné pecku Walk Through Fire. Do roku 2001 se posouváme za punkovými Blink 182, po česku Blink 182. Ti vydávají svou čtvrtou desku Take Off Your Pants and the Jacket a potvrzují, že teenagers problematika v textech táhne. Jen ve Spojených státech získávají za prodej dvě platinové desky. Do třetice si připomeneme brilantní koncepční album Clockwork and Angels. Kanadští Rush ho vydávají v zámoří dnes v roce 2012. S odstupem času už víme, že tento progres rokový klenot je posledním studiovým počinem skupiny. I zítra rokově vybíráme z dějin. Nenechte si to ujít.
1: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
3: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
2: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marble Clinic. Dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
10: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
11: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
12: FETMED. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
14: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
2: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
1: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: Tenhle nadupaný proud energie, to je váš Skyrock. Největší svátek světového fotbalu konečně dorazil a s ním i 100% poctivý servis pro tvůj dokonalý přehled v práci i na cestách. Nečekej žádnou zdlouhavou omáčku ani zbytečné řeči, dáváme ti čistou sílu zápasů a divoké zákulisí z Ameriky. Drž si místo, poslouchej náš fotbalový infoservis.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Vaše fotbalové rádio hraje s vámi. Vzpomínáte si na jména jako Martin Blaha, Tomáš Lovásek, Roman Hubník, Michal Vepřek, Aleš Škerle, Tomáš Janotka, Melíňo nebo David Rojka. Právě tihle hráči oblékali dres Sigmy Olomouc v době, kdy Česko naposledy hrálo na mistrovství světa. Tehdy se psal rok 2006. 7305 dní nebo taky 175 320 hodin. Taková doba uplynula od doby, kdy Česko naposledy skórovalo na mistrovství světa. A opět se to podařilo dnes ráno v zápasu proti Koreji.
3: Do poslední chvíle a pak tam vypadá.
4: Dlouhý out! Specialita českého týmu Ladislav Krejčí si naběhl na vhazování Vladimíra Coufala. Trefil ho dokonale.
2: Sice jsme nakonec prohráli 1-2, ale přesto slavíme, protože Česko po dlouhých 20 letech znovu skórovalo na mistrovství světa. A to se počítá. Přejeme vám den plný výher a fandíme dál.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
5: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
7: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
8: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
9: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
10: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
11: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
10: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
11: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
10: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
12: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
13: Velkolepá Akuna show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června. Na společném koncertě pro město Přerov vystoupí Helena Vondráčková, Petr Janda, Leona Machálková, Ivo Jahelka, Věra Martinová, Standa Hložek a další. Přijďte na Akuna show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června.
14: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
15: Objednej a už to letí.
16: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
17: Městský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlastrio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
18: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz
19: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bebzová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Odešla olomoucká trenérská legenda. Ve věku 76 let zesnul fotbalový trenér Petr John Uličný. Byl koučem, který pro Sigmu Olomouc dobyl první trofej v klubové historii. V roce 2012 se Sigmou získal národní pohár.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Průvod herců v kostýmech dnes můžeme spatřit v Olomouci. V 15.45 vyrazí od Moravského divadla a projde městem až do letního kina. Průvod má nalákat na oblíbený festival Moravské divadelní léto, který v letním kině začne v neděli. Mrkneme taky na silnice. Končí oprava části dálnice D46 u Drysic na Vyškovsku. Aktuální částečná uzavírka tu skončí nejpozději do zítra, píše deník. Silničáři tu v uplynulých týdnech pokládali nový asfalt. Stát chce pomoci obézním dětem. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce, aby dětem mezi 12 a 18 lety mohly být hrazeny ze zdravotního pojištění léky na hubnutí. Chápe to jako investici do veřejného zdraví. Rozhodnutí o podmínkách očekává do konce roku.
0: Sport.
2: Pětinásobné šampionky volejbalistky Olomouce nebudou hrát v příštím ročníku extraligy. Již na konci sezóny se objevily informace, že tým má finanční potíže a těžko bude získávat extraligovou licenci. Nahradili ho vítězky první ligy z Českých Budějovic, píše Sport.cz.
3: Víme, jak bude. Víme, že dneska by mělo být zhruba 17 stupňů, ale na sluníčku tam může cinknout i 20. Taky v sobotu a v neděli počítáme s proměnlivou oblačností. Opravdu jen ojediněle čekáme přehánky anebo bouřky a teploty už by se mohly přehoupnout přes 20. Místy se dostanou na 22. Jinak výhledově v dalším týdnu, kdy už oficiálně začíná léto, bude 25 až 27 a příští víkend dokonce nabídne tropické 30.
1: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
0: Doprava.
3: Máme pro vás tu nejaktuálnější dopravu a zjišťujeme, co se stalo na dálnici D35 na trase Mohelnice Olomouc. Před exitem Loštice se teď momentálně řeší větší nehoda, srážka dodávky s nákladňákem. Komunikace je teď dočasně uzavřená, odklon se provádí na dálnici na 235. kilometru, to znamená hned jak se vyjíždí z Mohelnice. Bereme to přes Loštice a Palonín a počítáme s menším zdržením. A taky připomínáme, že Olomouc se chystá na sobotní půl maraton. Start bude zítra v 19 hodin na Horním náměstí a Šrumec se čeká taky odpoledne u Šantovky kvůli štafetovce a rodinnému běhu. Jinak úplně kompletní seznam uzavírek a taky omezení v olomoucké MHD najdeme na webu report.cz. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Skyrock.

0: váš oblíbený rockový soundtrack, tak to je Skyrock. Tady hrajeme, bavíme a taky slavíme. Kdo pak má dneska svátek anebo narozeniny, tak to se dozvíme ještě v téhleté hodině tady u nás na Skyrocku. Takže jedeme dál.
1: Na Valašsko-Meziříčsku na 107,5 FM.

0: starý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: To ono je to pravda.
2: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
14: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
18: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
19: Rádio Hana, Skyrock.
20: Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový

0: Skyrock kalendárium.
1: Máme pátek 12. června, kulatou 40 má náš olomoucký Šimon Pelikán, kapitán Ololodi, milovník divoké přírody, moře a všeho, co plave. Slaví také herec David Novotný, toho známe i jako Jardu Kužela z okresního Přeboru.
2: Je to na fundindum.
1: Na dnešek připadá také den arašídových sušenek nebo den červených růží a ty si zaslouží všechny Antonie, Toninky a Toničky k dnešnímu svátku. Tedy ideální sestava na dnešek, sušenky, růže a rádio. Je 12. června.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: IM je stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IM je stavby, když chcete, aby se opravdu stavilo.
2: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
3: Nebojte se.
2: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
4: Renault Symbios. Kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
5: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
6: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
8: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
9: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Poledne na Skyroku.

0: jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Máme tu pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. V Meku běžců se promění v sobotu Olomouc. Do centra města zamíří asi 12 000 běžců v rámci Matony Running Festivalu. Hlavní půlmaraton, štafety i doprovodné závody hlásí vyprodanou kapacitu. Na startu se sejdou běžci 62 národností. Ze zahraničí nejvíce dorazí Slováků, Poláků a Němců. A víc než třetinu startovního pole tvoří běžci z Olomouckého kraje. Start hlavního závodu Olomouckého půlmaratonu je zítra v 19 hodin na Horním náměstí. Běžecký svátek zítra už od 15 hodin výrazně omezí městskou hromadnou dopravu. Od 17.30 se postupně zastaví tramvaje 2, 4 a U, které nahradí autobusy. Od 18 hodin se omezení dotkne 12 autobusových linek v trase závodů. Podrobnosti k úpravám městské hromadné dopravy má web dpmo.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Hasiči na dálnici D35 zasahují ve směru na Olomouc u Loštic. Havarovala tu dodávka a cisterna bez nákladu. Jaká je situace na místě?
3: Oba vozy silnici po střetu zablokovaly. Dálnice je v tomto směru uzavřena na více než 2 hodiny. Událost se obešla bez zranění osob, zajistili jsme místo nehody a postarali jsme se také o protipožární opatření. V tuto chvíli je velkou snahou, abychom zprovoznili dálnici co nejdříve, takže využíváme technický automobil a pokusíme se vozit od sebe vyprostit a odtáhnout na krajnici.
2: Vysvětluje za hasiče mluvčí Lucie Balážová. Nové místo k procházkám máme v Hranicích. Hotová je první etapa revitalizace nábřeží v Kropáčově ulici. Proměna stála 30 milionů korun a slavnostní předání moderního veřejného prostoru proběhne 19. června, informuje radnice.
0: Sport.
2: Do akce jde česká volejbalová reprezentace mužů. Naše volejbalisty dnes čeká utkání Evropské ligy. V hale v Jihlavě se postaví od 18 hodin proti výběru Bosny a Hercegoviny a budeme v roli favoritů. Uvidíme, zda ji potvrdíme.
4: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Na Olomoucku i jinde dál proměnlivá oblačnost. To znamená, že občas se ukazuje i sluníčko, které zapadá zhruba v 21 hodin. Teploty dneska odpoledne kolem 17. O tomto víkendu to bude 20 a k tomu většinou polojasno s trochou mraků. Jinak výhledově v neděli 21. června nastane letní slunovrat. A zatím to vypadá, že už v týdnu se nám vrátí letní teploty a během toho příštího víkendu dokonce budou i tropické.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Doprava.
4: Je tady naše aktuální doprava. Od nás už víte, že máme komplikace na dálnici D35 na trase Mohelnice Olomouc. Před exitem Loštice došlo k větší nehodě, ke srážce dodávky s nákladňákem. Komunikace je tady dočasně uzavřená. Odklon se provádí hned, jak se vyjíždí z Mohelnice, takže to bereme přes Loštice a Palonín. A taky připomínáme, že v Olomouci se připravujeme na sobotní půlmaraton. Hlavní závod povede z centra k nádraží kolem Klášterního hradiska přes Černovír na Lasce a dál do Hejčína. A na trase jsou taky značky, které nás vyzývají, abychom si do dnešního večera určitě nezapomněli přeparkovat. Jinak kompletní seznam uzavírek a taky omezení v olomoucké MHD najdeme na webu report.cz. Tak hlavně šťastnou cestu a pevné nervy.
6: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
0: Rádio Hana.
7: Okruh.
0: Skyrock.

0: Ladíte Skyrock, tady pro vás máme ten nejlepší Big Beat a otázka zní Artbeat Festival. Už jste o tom něco slyšeli? Víte, že jako hlavní hvězda tady budou slovenští Horký žeslí, že? Hoho, tak to zní dobře, že? Na Artbeat Festival pozveme ještě v téhleté hodině, tak určitě poslouchejte dál Skyrock a bavte se.
1: Na Zlínsku na 101,2 FM.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.

0: přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
1: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
2: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
3: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
0: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
0: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárkův svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci. Již tento víkend.
6: Srna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz. Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
7: Zveme vás tento pátek do zámecké zahrady v Tovačově na komediálně hororovou podívanou na motivy vybraných balad Kytice z pověstí národních propojených hudbou Antonína Dvořáka pod názvem Seděl vodník pod Erbenem. Tak nám svítí v Tovačově tento pátek měsíček, abychom si ušili krásnou podívanou.
8: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Fotbalový klub Slavonín vás zve na klubový den. Kolotoč, trampolíny, skákací hrad, malování na obličej, fotbalové soutěže, dětský pětiboj, hasičský sport, střelnice a utkání legend FK Slavonín. Přijďte strávit příjemné odpoledne plné sportu a dobré nálady tuto sobotu s fotbalovým klubem Slavonín.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
15: Skyrock.

0: máme pro vás všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarit.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začínáme právě teď další reklamní rozhovor. Artbeat. Červen je plný akcí kapel, decibelů, festivalů. S námi víte o těch nejzajímavějších. Také víte o Artbeat. Radíme, kde koupit nejvýhodnější vstupenky. Už příští týden bude v Olomouci znít festival Artbeat. Na lince je organizátorka Renata Michels. Ahoj.
2: Ahoj, Luky.
1: V Olomouci se blíží Artbeat festival. Ten je svým pojetím poměrně unikátní. Tak proč a jak Artbeat vznikl?
2: No, my jsme si prostě řekli, že průmysl nemusí být jen o strojích a výrobě, takže jsme v areálu BOV, kde se pohybujeme mezi technologiemi. Chtěli ukázat, že to průmyslové prostředí může být inspirativní, kreativní a plné života.
1: Artbeat Festival příští týden ve čtvrtek 18. června v areálu BOV na kraji Olomouce. Co nás čeká?
2: No tak především jedinečná atmosféra. To industriální prostředí se promění v kulturní prostor plný hudby, umění a zážitků. Velkou součástí festivalu je výstava významného olomouckého výtvarníka Honzy Dostála, kterého předpokládám, že většina z nás zná.
1: Ano.
2: Bude probíhat vlastně do konce července. A návštěvníci vlastně festivalu mohou spojit návštěvu s prohlídkou této výstavy, která bude ten den hrou světla a stínu. A samozřejmě nebude chybět ani hudební program a máme fakt obrovskou radost, že hlavní hvězdou letošního ročníku bude skvělá kapela Horký Žeslíže. A představí se samozřejmě i další skvělí interpreti, třeba naše Natálka Tichánková, olomoucká hvězda, nebo kapela Free Fall či Rock Opers.
1: To zní zajímavě. Artbeat festival příští týden ve čtvrtek v Olomouci v areálu BOV na ulici Gmrazírnám. Nebude to jen o hudbě.
2: Přesně tak. Chceme, aby si den užili opravdu všichni, takže jsme připravili dětský koutek pro rodiny s dětmi. Děti mají vlastně vstup do 13 let zdarma, takže se rodiče baví a děti budou mít hlídání nebo regionální speciality od místních producentů, samozřejmě kvalitní gastronomie. Také budeme mít spoustu míst k posezení, budeme mít stany, takže za deště, za slunce, všechno v pohodě. Někdo přijde za muzikou, někdo za uměním a někdo prostě za dobrým jídlem a parádní atmosférou.
1: Výborně, kdy a kde se na Artbeatu uvidíme, kde najdeme nejlevnější vstupenky, kam máme jít?
2: Máme webovou stránku artbeat.cz, tam jsou všechny informace, potom se vstupenky prodávají na GoOutu.
1: V Olomouci Artbeat už 18. června startujeme v 15 hodin a 30 minut. Na lince organizátorka Renata Michels, děkujeme za pozvání.
2: A já moc děkuji a těším se na vás.
1: Reklamní rozhovor je na konci a teď už chystáme další rádiové megahity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Posloucháte Skyrock.
0: Skyrock.
4: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
5: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
6: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
11: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
12: Veď predsa je, že sa radovať smie.
11: čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
13: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
11: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
14: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
15: Slyším, Datart nákupy?
14: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
15: To je mazec.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Horký že slíže. Art Beat 18. června. Industriální prostor BOV na ulici k Mrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí. Skyrock.

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Sky.

0: vaše odpolední rocková jednička?
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách, pojďte si je poslechnout. Nový krok ke stavbě SEFO v Olomouci. Muzeum umění v Olomouci získalo pravomocné stavební povolení pro projekt Středoevropského fóra v Denisově ulici. Stavba za více než miliardu korun začne po výběru dodavatele a hotovo má být v roce 2031. Místo pro prezentaci Středoevropského umění vyroste v Proluce v sousedství Muzea moderního umění. Na pěti původních středověkých parcelách vznikne soustava pěti betonových novostaveb odkazujících na původní zástavbu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Řidiči v Olomouckém kraji pokračuje tu pokles cen benzínu a nafty. Litr benzínu Natural 95 tu klesl k průměrné ceně 40 korun 50 haléřů za litr. Před týdnem byl o 80 haléřů dražší. Opětník na litru zlevnila v Olomouckém kraji nafta, stojí tu v průměru 38,50. Pokles obyvatel České republiky. V prvním čtvrtletí se počet snížil o téměř 20 tisíc lidí na 10 milionů 896 tisíc a důvodem byla jak bilance přirozené změny, tak nižší migrace. Dnes své součty oznámil Český statistický úřad.
0: Sport.
3: Na travnatý kurt na turnaji ATP ve Stuttgartu opět vstoupí tenista prostějovského klubu Jiří Lehečka. V pozici turnajové čtyřky bude hrát o postup do semifinále podniku. Čeká ho duel s nasazenou šestkou Američanem Tiafoem po 17. hodině. Uvidíme, jak to dopadne.
4: Máme za sebou celkem chladné ráno, místy bylo jenom 5 až 8 stupňů, ale víme, jak bude, víme, že to jde hodně rychle nahoru, na sluníčku může být odpoledne i přes 20. Jinak na Moravě dál panuje proměnlivá oblačnost a od západu můžou ojedinělem dorazit lokální přehánky, hlavně v noci. Pokud jde o víkend, tak by to mohlo být v pohodě, čekáme vesměs polojasno a teploty od 18 do 22 stupňů. Sem tam ale může i sprchnout, a to jak v sobotu, tak i v neděli.
2: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
0: Doprava.
4: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci Holici na Šlechtitelů a taky na obchvatu, když se jede kolem Nemilan. Komplikace máme stále na dálnici D35, tady je to nadlouho. Na trase Mohelnice Olomouc před exitem Loštice došlo k větší nehodě. Momentálně je to ještě uzavřené. Odklon se provádí hned, jak se vyjíždí z Mohelnice, takže to bereme přes Loštice a Palonín. A připomínáme taky sobotní olomoucký půlmaraton, který zítra startuje v 19 hodin na Horním náměstí, ale šrumec se očekává taky odpoledne u Šantovky kvůli štafetovce a rodinnému běhu. Hlavně na celé trase jsou umístěné značky, které vyzývají, abychom do dnešního večera nezapomněli přeparkovat, jinak si pro naše autíčko přijede odtahovka. Kompletní seznam uzavírek a omezení najdeme už teď na webu report.cz. Tak šťastnou cestu.
0: Skyrock.

0: se Skyrockem je vždycky všechno v topu a navíc je pátek, takže hola hola, víkend volá, volume doprava a jedeme dál.
1: Skyrock. Na Vyškovsku na 100,1 FM.

0: Česko. KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás!
5: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
7: Eta extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
8: Skyrock.
9: Skyrock.

Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Začneme v Olomouci. Do Smetanových sadů se nám na léto vrací promenádní koncerty v hudebním altánu. Odkaz na kompletní program najdeme už teď na www.turism.olomouc.eu. Olomoucká tenistka Karolína Muchová si možná zahraje s legendární Serenou Williamsovou. Podle zahraničních médií by se to mohlo stát na turnaji v Berlíně. Další podrobnosti zjišťuje Report.cz. A zdravíme taky na Svitavsko. Zdejší letní koupaliště vstupují do nové sezóny, ovšem velmi opatrně. Jak píše Svitavský deník, některé koupáky už otevřely, další vyčkávají na lepší počasí. My na nic nečekáme a jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock. Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
2: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
0: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
2: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
0: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
3: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
4: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
5: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
7: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
8: Objednej a už to letí.
9: Luskni.cz. Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
10: Velkolepá Akuna show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června. Na společném koncertě pro město Přerov vystoupí Helena Vondráčková, Petr Janda, Leona Machálková, Ivo Jahelka, Věra Martinová, Standa Hložek a další. Přijďte na Akuna show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
0: Melodický rok
13: Skyrock.

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Nová perla mezi zahradami v Olomouci. Vojenská nemocnice otevřela obnovenou barokní preláckou zahradu v areálu klášterního hradiska. Pozemek prošel unikátní rekonstrukcí podle historické rytiny. Obnova je hotová po 30 letech, píše deník.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Pád stromu na chodník na Palachově náměstí v Olomouci. Takové oznámení řešili včera strážníci. Naštěstí při pádu stromu nedošlo k žádnému zranění. Strom se vyvrátil nejspíš kvůli podmáčení po dešti od straního technické služby. A už to zase jede. Doprava na silnici 55 v Přerově se po dokončení protihlukové stěny v Předmostí vrátila do normálu. Estakáda, nájezd na Olomouc i dosud dopravně zatížená polní ulice jsou plně průjezdná, informuje město Přerov. Není med jako med. Od této neděle začnou v Evropské unii platit přísnější pravidla pro označování medu. Opatření má zamezit dovozu produktů s nejasným původem a podpořit domácí včelaře.
3: My chceme, aby ten falšovaný med byl možnost odhalit a zároveň tu falšování výrazně omezit, neboť nabourává trh i klame spotřebitele.
2: Vysvětluje za Agrární komoru Stanislav Jaš.
0: Sport.
2: Zápas závěrečného kola Moravskoslezské fotbalové ligy mají před sebou fotbalisté Hranic. Tým z našeho regionu bude hrát venku. Vyzve Bčko brněnské Zbrojovky. Utkání v tabulce 15. Hranic a 5. Bčka Zbrojovky začne v 16:30.
4: Víme, jak bude. Víme, že dneska by mělo být zhruba 17 stupňů, ale na sluníčku tam může cinknout i 20. Taky v sobotu a v neděli počítáme s proměnlivou oblačností. Opravdu jen ojediněle čekáme přehánky anebo bouřky a teploty už by se mohly přehoupnout přes 20. Místy se dostanou na 22. Jinak výhledově v dalším týdnu, kdy už oficiálně začíná léto, bude 25 až 27 a příští víkend dokonce nabídne tropické 30.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Doprava.
6: Víme, jak se jezdí tady. Na policejní hlídky si dáme pozor v Olomouci na Kruháči v ulici Pražská, na D35C mezi exity Olomouc Západ a Slavonín, číhají taky na D1 na exitu Kojetín, ve Frištáku v ulici Keskalce a Černé hoře v ulici Brněnská. Kvůli porouchanému autu dáme nohu z plynu na D1 na 244. kilometru na trase Kroměříž-Vyškov na exitu Mořice. Festival Lážo plážou může zkomplikovat dopravu v Otrokovicích na třídě Tomáše Bati. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
7: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
0: Rádio Hana, okruh Skyrock.

0: Je vlastně úplně jedno, jestli je pondělí anebo pátek. Se Skyrockem je to vždycky maximální rocková pohodička. Tak hlavně, ať se všechno podaří. To vám přeje Skyrock, kde už si taky dál užíváme ten nejlepší rockový výběr.
1: Skyrock. Na Šumpersku na 100 FM.

0: Hledáš dobrou práci u Prostějova? Přidej se k Nevě, ryze české rodinné firmě. Vyrábíme venkovní žaluzie pro celý svět. Do výroby hledáme operátory práškové lakovny. Ranní a odpolední směna. Průměrná mzda na pozici 38 tisíc. Koukni na život v Nevě.cz a přijď se k nám podívat.
1: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solar Bay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
2: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
6: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci, již tento víkend.
7: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
8: FETMED. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz.
9: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
13: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Dyton.
14: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: Nestíháte v záplavě všech informací sledovat, co se kde děje, kde se co chystá? Přesně proto máte nás. Připravujeme se na olomoucký půlmaraton. Už zítra 12 000 běžců v ulicích města. Budete fandit? Bude skvělá atmosféra, ale také spousta dopravních omezení ve městě. Více na webu report.cz. V sobotu také zveme do Litovle na Hanácké Benátky. Bude zábava pro malé i velké, jarmark, projížďky na pramici, mini zoo, také výstupy na radniční věž a hlavně hudební program Žalmán, Ivan Hlas, Petra Janu a další. Zítřejší sobotní Hanácké Benátky v Litovli to bude stát za to. Na hradě Sovinci budeme mít po celý víkend gotický rytířský turnaj. Šermíři, loutkové divadlo, dobové šlechtické tance. Celý program je na webu města Šternberg, tak se potkáme také na Sovinci. A připomínáme, že už tuto neděli 14. června začíná moravské divadelní léto v prostorách olomouckého letňáku. Večery pod širým nebem nabídnou skvělé divadlo, hudbu a také atmosféru. Podrobnosti na webu letního kina Olomouc. Užijte si další červnový víkend a mějte dokonalý páteční poslech.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
7: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marbel Clinic dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
8: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
9: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
10: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
11: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
12: Nebojte se.
11: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
13: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
14: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
15: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
16: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
15: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
16: Co si vezmu na sebe?
15: Zalando.
17: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
18: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
19: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
20: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
21: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Městský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlastrio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
4: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Skyrock.

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Máme tu pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. V Meku běžců se promění v sobotu Olomouc. Do centra města zamíří asi 12 000 běžců v rámci Matony Running Festivalu. Hlavní půlmaraton, štafety i doprovodné závody hlásí vyprodanou kapacitu. Na startu se sejdou běžci 62 národností. Ze zahraničí nejvíce dorazí Slováků, Poláků a Němců. A víc než třetinu startovního pole tvoří běžci z Olomouckého kraje. Start hlavního závodu Olomouckého půlmaratonu je zítra v 19 hodin na Horním náměstí. Běžecký svátek zítra už od 15 hodin výrazně omezí městskou hromadnou dopravu. Od 17.30 se postupně zastaví tramvaje 2, 4 a U, které nahradí autobusy. Od 18 hodin se omezení dotkne 12 autobusových linek v trase závodů. Podrobnosti k úpravám městské hromadné dopravy má web dpmo.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nové místo k procházkám máme v Hranicích. Hotová je první etapa revitalizace nábřeží v Kropáčově ulici. Proměna stála 30 milionů korun a slavnostní předání moderního veřejného prostoru proběhne 19. června, informuje radnice.
0: Sport.
3: Do akce jde česká volejbalová reprezentace mužů. Naše volejbalisty dnes čeká utkání Evropské ligy. V hale v Jihlavě se postaví od 18 hodin proti výběru Bosny a Hercegoviny a budeme v roli favoritů. Uvidíme, zda ji potvrdíme.
4: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
5: Víme, jak bude. Na obloze nám dál vládnou převážně mraky, s blížícím se večerem bude oblačnosti ještě trochu přibývat. Teploty se nám pohybují kolem 18 stupňů. Pocitová teplota je ale kvůli větru o pár stupínků nižší. Na horách rtuť teploměru ukazuje mezi 10 a 14 stupni. Odpoledne by nám mohlo i trochu zapršet. Dešťové kapky nám pak mohou na okno zabubnovat i během noci.
6: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
0: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady. Nehodu nám hlásíte na okruhu Olomouce na D35 na trase Lipník Olomouc před exitem Olomouc Střed Slavonín. Na místě je policie. Varujete taky před bouračkou v Hranicích na kruháči ulic Hranická a Olomoucká. Se zvýšenou opatrností tudy ale projedeme. Už zítra ožije Olomouc běžeckým půlmaratonem. Ve městě nás proto čeká řada omezení a uzavírek. Na celé trase bude od půlnoci platit celý den zákaz zastavení. V některých olomouckých ulicích bude i úplná uzavírka. Přehled celé dopravní situace přináší Report.cz.
0: Skyrock.

0: Hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.
2: Skyrock.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
6: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
6: Jezírka Banat.cz.
7: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
11: Fotbalový klub Slavonín vás zve na klubový den. Kolotoč, trampolíny, skákací hrad, malování na obličej, fotbalové soutěže, dětský pětiboj, hasičský sport, střelnice a utkání legend FK Slavonín. Přijďte strávit příjemné odpoledne plné sportu a dobré nálady tuto sobotu s fotbalovým klubem Slavonín.
12: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
13: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
14: Čerstvé jako z Kauflandu.
15: Skyrock.
16: Rádio Hana, Skyrock.
17: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
18: Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou.
17: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
18: Zprávy na Skyroku hned po celé.
17: Tak nás laďte dál.

0: Tenhle nadupaný proud energie, to je váš Skyrock. Největší svátek světového fotbalu konečně dorazil a s ním i 100% poctivý servis pro tvůj dokonalý přehled v práci i na cestách. Nečekej žádnou zdlouhavou omáčku ani zbytečné řeči, dáváme ti čistou sílu zápasů a divoké zákulisí z Ameriky. Drž si místo, poslouchej náš fotbalový infoservis.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Vaše fotbalové rádio hraje s vámi. Vzpomínáte si na jména jako Martin Blaha, Tomáš Lovásek, Roman Hubník, Michal Vepřek, Aleš Škerle, Tomáš Janotka, Melíňo nebo David Rojka. Právě tihle hráči oblékali dres Sigmy Olomouc v době, kdy Česko naposledy hrálo na mistrovství světa. Tehdy se psal rok 2006. 7305 dní, nebo taky 175 320 hodin. Taková doba uplynula od doby, kdy Česko naposledy skórovalo na mistrovství světa. A opět se to podařilo dnes ráno v zápasu proti Koreji.
3: Do poslední chvíle a pak tam vypadne.
4: Dlouhý out! Specialista českého týmu Ladislav Krejčí si naběhl na vhazování Vladimíra Coufala. Trefil ho do
2: Sice jsme nakonec prohráli 1-2, ale přesto slavíme, protože Česko po dlouhých 20 letech znovu skórovalo na mistrovství světa. A to se počítá. Přejeme vám den plný výher a fandíme dál.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
5: Stále bojujete s chloupky? Zapomeňte na holení. Vyzkoušejte bezbolestnou epilaci v Depil Concept Olomouc na Komenského. Depil Concept, rychlé bezbolestné ošetření, dlouhodobý efekt a dokonale hladká pokožka bez kompromisů.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
8: Artbeat.cz, festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV, sochy Honzy Dostála, světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
9: Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
10: Srna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz. Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
11: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
12: Velká Morava Fest Cerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
13: Hrajeme raritní rockové songy, hrajeme to, co jinde neuslyšíte.
14: Sky.
13: Skyrock.
14: I wanna see her just

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Další zprávy pro vás právě teď na našich vlnách, pojďte si je poslechnout. Nový krok ke stavbě SEFO v Olomouci. Muzeum umění v Olomouci získalo pravomocné stavební povolení pro projekt Středoevropského fóra v Denisově ulici. Stavba za více než miliardu korun začne po výběru dodavatele a hotovo má být v roce 2031. Místo pro prezentaci středoevropského umění vyroste v Proluce v sousedství Muzea moderního umění. Na pěti původních středověkých parcelách vznikne soustava pěti betonových novostaveb, odkazujících na původní zástavbu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Rozbory vody z biocentra u Vrbátek potvrdily výskyt nebezpečných sinic. Tyto řasy produkují silný jed a jsou hrozbou hlavně pro zvířata. V biocentru proto dál platí přísný zákaz vstupu do vody. Obec teď další postup řeší s odborníky. Informuje o tom Deník. Pokles obyvatel České republiky. V prvním čtvrtletí se počet snížil o téměř 20 tisíc lidí na 10 milionů 896 tisíc a důvodem byla jak bilance přirozené změny, tak nižší migrace. Dnes své součty oznámil Český statistický úřad.
0: Sport.
2: Na travnatý kurt na turnaji ATP ve Stuttgartu opět vstoupí tenista prostějovského klubu Jiří Lehečka. V pozici turnajové čtyřky bude hrát o postup do semifinále podniku. Čeká ho duel s nasazenou šestkou Američanem Tiafoem. Po 17. hodině uvidíme, jak to dopadne.
3: Víme, jak bude. Oblohu nám

0: dnešní UV index je na 4, což znamená, že bychom se raději měli chránit opalovacím krémem. A jaké počasí nás čeká o víkendu? V sobotu by mělo být polojasno až oblačno, očekáváme i déšť, teploty vystoupají až na 20 stupňů. Neděle slibuje polojasno s přechodnou oblačností a místy taky přeháňkami. Teplotní maxima dosáhnou 20.
1: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Doprava. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci se dořešuje havárie osobního auta v ulici Na Struze. Projíždíme tudy se zvýšenou opatrností. Nehodu řešíme taky na D35 na okruhu Olomouce na trase Lipník-Olomouc před exitem Olomouc-Slavonín. Na místě je policie. Víme také o policejních hlídkách. Stojí na D1 na exitu Kojetín. Na výjezdu z obce Horní Loděnice ve směru na Nové Dvorce potkáme je taky v Otrokovicích v ulici Zlínská nebo v Šumperku v ulici Zábřežská. Dáme vám příjemnou a bezpečnou cestu.
2: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
3: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Váš oblíbený rockový soundtrack, tak to je Skyrock. Tady hrajeme, bavíme a taky slavíme. Kdo pak má dneska svátek anebo narozeniny, tak to se rozvíme ještě v téhleté hodině, tady u nás na Skyrocku. Takže jedeme dál.
1: Skyrock. Na Olomoucku na 100 FM.

0: hlasování o cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu je tady. Více nám prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Od 1. června pro vás spouštíme hlasování o cenách cestovního ruchu. Proto neváhejte a hlasujte na našich webovkách www.ceny.cz, kde naleznete všechny nominované ucházející se o váš hlas. Kdo se stane vítězem a odnese si tuto prestižní cenu za rok 2026, rozhodujete totiž jen a jen vy.
0: Všechny informace najdete na webu cenykraje.cz.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci. Již tento víkend.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Městský klub Litovel vás zve 13. června na Hanácké Benátky. Těšte se na bohatý program nejen na hlavní scéně, v Parku míru a muzeu. Čeká vás pestrý hudební program. Žalman, Ivan Hlastrio, Doktor PP, Petra Janů a bude toho rozhodně víc. Litovel 13. června a Hanácké Benátky.
7: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče. Objednej a už to letí.
2: ETA Extra slevy startují. Electrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
10: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
11: Rádio Hana Skyrock.
12: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz. Skyrock.
13: Talking, but they just don't know what's in my heart and why I love you so.

Bulharsko i Bruntálsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Skyrock kalendárium.
1: Máme pátek 12. června, kulatou 40 má náš olomoucký Šimon Pelikán, kapitán Ololodi, milovník divoké přírody, moře a všeho, co plave. Slaví také herec David Novotný, toho známe i jako Jardu Kužela z okresního Přeboru.
2: Je to na fundindum.
1: Na dnešek připadá také den arašídových sušenek nebo den červených růží a ty si zaslouží všechny Antonie, Toninky a Toničky k dnešnímu svátku. Tedy ideální sestava na dnešek, sušenky, růže a rádio. Je 12. června.
3: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
5: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
6: Veď predsa je, že sa radovať smie.
5: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
7: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
5: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
8: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
9: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
8: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
9: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
8: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
10: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
11: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
12: Nebojte se.
11: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
13: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
14: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
15: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
13: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
14: No, to určitě.
16: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
17: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
18: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
19: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Skyrock.
0: Skyrock.

0: Rokový podvečer. Chcete dál nejlepší rokový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Odešla olomoucká trenérská legenda. Ve věku 76 let zesnul fotbalový trenér Petr John Uličný. Byl koučem, který pro Sigmu Olomouc dobyl první trofej v klubové historii. V roce 2012 se Sigmou získal národní pohár.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Případ traviče na Olomoucku. Soud projedná příští týden případ otravy ve zbrojovce Excalibur Army ve Šternberku z roku 2023. Obžalovaný Jiří Kudlička měl ve firmě nalít do limonády ve společné lednici nemrznoucí směs, píše ČTK. Jeden z kolegů otravu nepřežil. Na dalších místech v okolí Olomouce měl navíc muž rozmisťovat krabice s jedem. Žalobce pro něj navrhuje výjimečný trest, tedy nad 20 let vězení. Policie o případu dosud veřejně neinformovala. Mrkneme taky na silnice. Končí oprava části dálnice D46 u Drysic na Vyškovsku. Aktuální částečná uzavírka tu skončí nejpozději do zítra, píše deník. Silničáři tu v uplynulých týdnech pokládali nový asfalt. Stát chce pomoci obézním dětem. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce, aby dětem mezi 12 a 18 lety mohly být hrazeny ze zdravotního pojištění léky na hubnutí. Chápe to jako investici do veřejného zdraví. Rozhodnutí o podmínkách očekává do konce roku.
0: Sport.
1: Pětinásobné šampionky volejbalistky Olomouce nebudou hrát v příštím ročníku extraligy. Již na konci sezóny se objevily informace, že tým má finanční potíže a těžko bude získávat extraligovou licenci. Nahradili ho vítězky první ligy z Českých Budějovic, píše Sport.cz.
2: Víme, jak bude. Páteční den se s námi rozloučí zamračenou oblohou. Slunce dnes zapadne ve 20 hodin a 58 minut. Dny se nám ale stále prodlužují. Třeba dnes jsme měli sluneční světlo přes 16 hodin a 14 minut. A co si pro nás připravil víkend? V sobotu bude dopoledne zataženo, mohou se objevit i nějaké ty přehánky. Postupně se to ale může roztrhat až na polojasno. Oblačno až polojasno pak čekáme taky v neděli. I na konci týdne nám místy může sprchnout. Teploty se budou pohybovat oba dny kolem 20 stupňů.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Dopravu komplikuje bouračka dvou osobáků na D35 na 247. kilometru na trase Olomouc-Mohelnice na úrovni Litovle. Je tu neprůjezdný pravý jízdní pruh. Nohu z plynu dáme taky před nehodou na D1 na trase Ostrava-Přerov na exitu Bělotín. Na silnici je překážka, se zvýšenou opatrností, ale projedeme. Policejní hlídky pak hlásíte na D1 na exitu Hulín, v Otrokovicích, v ulici Zlínská, na D55 na exitu Napajedla a taky ve Vyškově v ulici Kroměřížská. Tak jeďte opatrně a s naším rádiem.
0: Skyrock.

0: Ladíte Skyrock, tady pro vás máme ten nejlepší Big Beat a otázka zní Artbeat Festival. Už jste o tom něco slyšeli? Víte, že jako hlavní hvězda tady budou slovenští Horký žeslí, že? Hoho, tak to zní dobře, že? Na Artbeat Festival pozveme ještě v téhleté hodině, tak určitě poslouchejte dál Skyrock a bavte se.
1: Na Valašsko-Meziříčsku na 107,5 FM.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie. Hezký 12. červen se Skyrokem. Každý z nás jako dítě sledoval večerníčky, třeba i tenhle. Června 1930 se narodil autor obrazové podoby Macha a Šebestové, fenomenální výtvarník Adolf Born. Mít sluchátko, respektive věcičku, která umí všechno, provází lidstvo od nepaměti. 12. června 1897 se udál alespoň malý krůček k vyplnění tohoto snu. Karl Elsner patentuje proslulý švýcarský nůž. Velká čepel, malá čepel, bodák, šroubovák, otvírák, vývrtka, pilníček, pinzeta a zvětšovací čočka pomohou z kterého průšvihu. A teď už o výjimečných LPčkách rokové historie. 12. června 1990 vychází vydařená deska Bad Company Holy Water. Je to třetí deska s Brianem Howem jako hlavním zpěvákem. Na Skyroku vám z ní hrajeme mimo jiné pecku Walk Through Fire. Do roku 2001 se posouváme za punkovými Blink 182, po česku Blink 182. Ti vydávají svou čtvrtou desku Take Off Your Pants and the Jacket a potvrzují, že teenagerská problematika v textech táhne. Jen ve Spojených státech získávají za prodej dvě platinové desky. Do třetice si připomeneme brilantní koncepční album Clockwork and Angels. Kanadští Rush ho vydávají v zámoří dnes v roce 2012. S odstupem času už víme, že tento progres rokový klenot je posledním studiovým počinem skupiny. I zítra rokově vybíráme z dějin. Nenechte si to ujít.
1: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Srna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
3: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
4: Kapela Piráti 44 se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
0: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
9: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz
10: Skyrock.

jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začínáme právě teď další reklamní rozhovor. Artbeat. Červen je plný akcí kapel, decibelů, festivalů. S námi víte o těch nejzajímavějších. Také víte o Artbeat. Radíme, kde koupit nejvýhodnější vstupenky. Už příští týden bude v Olomouci znít festival Artbeat. Na lince je organizátorka Renata Michels. Ahoj.
2: Ahoj, Luky.
1: V Olomouci se blíží Artbeat festival. Ten je svým pojetím poměrně unikátní. Tak proč a jak Artbeat vznikl?
2: No, my jsme si prostě řekli, že průmysl nemusí být jen o strojích a výrobě, takže jsme v areálu BOV, kde se pohybujeme mezi technologiemi. Chtěli ukázat, že to průmyslové prostředí může být inspirativní, kreativní a plné života.
1: Artbeat festival příští týden ve čtvrtek 18. června v areálu BOV na kraji Olomouce. Co nás čeká?
2: No tak především jedinečná atmosféra. To industriální prostředí se promění v kulturní prostor plný hudby, umění a zážitků. Velkou součástí festivalu je výstava významného olomouckého výtvarníka Honzy Dostála, kterého předpokládám, že většina z nás zná.
1: Ano.
2: Bude probíhat vlastně do konce července. A návštěvníci vlastně festivalu mohou spojit návštěvu s prohlídkou této výstavy, která bude ten den hrou světla a stínu. A samozřejmě nebude chybět ani hudební program a máme fakt obrovskou radost, že hlavní hvězdou letošního ročníku bude skvělá kapela Horký Žeslíže. A představí se samozřejmě i další skvělí interpreti, třeba naše Natálka Tichánková, olomoucká hvězda, nebo kapela Free Fall či Rock Opers.
1: To zní zajímavě. Artbeat festival příští týden ve čtvrtek v Olomouci v areálu BOV na ulici Gmrazírnám. Nebude to jen o hudbě.
2: Přesně tak. Chceme, aby si den užili opravdu všichni, takže jsme připravili dětský koutek pro rodiny s dětmi. Děti mají vlastně vstup do 13 let zdarma, takže se rodiče baví a děti budou mít hlídání nebo regionální speciality od místních producentů, samozřejmě kvalitní gastronomie. Také budeme mít spoustu míst k posezení, budeme mít stany, takže za deště, za slunce, všechno v pohodě. Někdo přijde za muzikou, někdo za uměním a někdo prostě za dobrým jídlem a parádní atmosférou.
1: Výborně, kdy a kde se na Artbeatu uvidíme, kde najdeme nejlevnější vstupenky, kam máme jít?
2: Máme webovou stránku artbeat.cz, tam jsou všechny informace, potom se vstupenky prodávají na GoOutu.
1: V Olomouci Artbeat už 18. června startujeme v 15 hodin a 30 minut. Na lince organizátorka Renata Michels, děkujeme za pozvání.
2: A já moc děkuji a těším se na vás.
1: Reklamní rozhovor je na konci a teď už chystáme další rádiové megahity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock. Skyrock.
3: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
4: IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby, když chcete, aby se opravdu stavilo.
5: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
6: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
7: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
8: Fotbalový klub Slavonín vás zve na klubový den. Kolotoč, trampolíny, skákací hrad, malování na obličej, fotbalové soutěže, dětský pětiboj, hasičský sport, střelnice a utkání legend FK Slavonín. Přijďte strávit příjemné odpoledne plné sportu a dobré nálady tuto sobotu s fotbalovým klubem Slavonín.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: Rock, rock, rock. A furt rock. Skyrock.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Odešla olomoucká trenérská legenda. Ve věku 76 let zesnul fotbalový trenér Petr John Uličný. Byl koučem, který pro Sigmu Olomouc dobil první trofej v klubové historii. V roce 2012 se Sigmou získal národní pohár.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Případ traviče na Olomoucku. Soud projedná příští týden případ otravy ve zbrojovce Excalibur Army ve Šternberku z roku 2023. Obžalovaný Jiří Kudlička měl ve firmě nalít do limonády ve společné lednici nemrznoucí směs, píše ČTK. Jeden z kolegů otravu nepřežil. Na dalších místech v okolí Olomouce měl navíc muž rozmisťovat krabice s jedem. Žalobce pro něj navrhuje výjimečný trest, tedy nad 20 let vězení. Policie o případu dosud veřejně neinformovala. Mrkneme taky na silnice. Končí oprava části dálnice D46 u Drysic na Vyškovsku. Aktuální částečná uzavírka tu skončí nejpozději do zítra, píše deník. Silničáři tu v uplynulých týdnech pokládali nový asfalt. Stát chce pomoci obézním dětem. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce, aby dětem mezi 12 a 18 lety mohly být hrazeny ze zdravotního pojištění léky na hubnutí. Chápe to jako investici do veřejného zdraví. Rozhodnutí o podmínkách očekává do konce roku.
0: Sport.
1: Pětinásobné šampionky volejbalistky Olomouce nebudou hrát v příštím ročníku extraligy. Již na konci sezóny se objevily informace, že tým má finanční potíže a těžko bude získávat extraligovou licenci. Nahradili ho vítězky první ligy z Českých Budějovic, píše Sport.cz.
2: Víme, jak bude. Páteční den se s námi rozloučí zamračenou oblohou. Slunce dnes zapadne ve 20 hodin a 58 minut. Dny se nám ale stále prodlužují. Třeba dnes jsme měli sluneční světlo přes 16 hodin a 14 minut. A co si pro nás připravil víkend? V sobotu bude dopoledne zataženo, mohou se objevit i nějaké ty přehánky. Postupně se to ale může roztrhat až na polojasno. Oblačno až polojasno pak čekáme taky v neděli. I na konci týdne nám místy může sprchnout. Teploty se budou pohybovat oba dny kolem 20 stupňů.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Dopravu komplikuje bouračka dvou osobáků na D35 na 247. kilometru na trase Olomouc-Mohelnice na úrovni Litovle. Je tu neprůjezdný pravý jízdní pruh. Nohu z plynu dáme taky před nehodou na D1 na trase Ostrava-Přerov na exitu Bělotín. Na silnici je překážka, se zvýšenou opatrností ale projedeme. Policejní hlídky pak hlásíte na D1 na exitu Hulín, v Otrokovicích, v ulici Zlínská, na D50 na exitu na Pajedla a taky ve Vyškově v ulici Kroměřížská. Tak jděte opatrně a s naším rádiem. Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Víkend nám začne se zataženou oblohou a občasným deštěm. Během dne ale očekáváme, že se obloha protrhá a oblačnost už bude jenom proměnlivá. I z ní by nám ale mohlo trochu sprchnout. Výjimečně hlásí meteorologové i bouřky. Foukat bude mírný západní vítr, který k večeru zeslábne. Teplotní maxima se vyšplhají na 18 až 22 stupňů.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Hrad Sovinec ožije šermem, loutkami i sokolníky. Seznámíte se s životem a dvorskou etiketou při námluvách na gotickém hradě i dobovými tanci. Spatříte nelítostné souboje na sekery, palcáty a meče. Děti pobaví loutkové divadlo Kašpárku v svět. Gotický rytířský turnaj na Sovinci, již tento víkend.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Jahody, jahody.
5: Přijďte si nasbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
6: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
8: Skyrock.
9: Rádio Hana Skyrock.
10: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Začneme v Olomouci. Do Smetanových sadů se nám na léto vrací promenádní koncerty v hudebním altánu. Odkaz na kompletní program najdeme už teď na www.turism.olomouc.eu. Olomoucká tenistka Karolína Muchová si možná zahraje s legendární Serenou Williamsovou. Podle zahraničních médií by se to mohlo stát na turnaji v Berlíně. Další podrobnosti zjišťuje Report.cz. A zdravíme taky na Svitavsko. Zdejší letní koupaliště vstupují do nové sezóny, ovšem velmi opatrně. Jak píše Svitavský deník, některé koupáky už otevřely, další vyčkávají na lepší počasí. My na nic nečekáme a jedeme dál.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock.
2: Renault Symbios, kompaktní rodinný vůz. Systém Open Air Link s integrovanými službami Google a více než 100 aplikacemi. Panoramatická střecha Solarbay a zavazadlový prostor o objemu až 708 litrů. Skladové vozy již od 499 tisíc korun s financováním Restart. Dostupné v benzinové a hybridní motorizaci.
3: Autokubíček, vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
4: Velkolepá Akuna show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června. Na společném koncertě pro město Přerov vystoupí Helena Vondráčková, Petr Janda, Leona Machálková, Ivo Jahelka, Věra Martinová, Standa Hložek a další. Přijďte na Akuna show na náměstí TG Masaryka v Přerově 14. června.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
7: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
8: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
9: Veď predsa že sa radovať smiem.
8: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
10: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
8: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
6: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
7: Rádio Hana Skyrock.
8: Skyrock.
7: To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi.
8: S

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrok. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrok.
2: Go ahead.

Rádio Hana, Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

Olomoucko, Boskovicko i Hranicko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 12. červen se Skyrokem. Každý z nás jako dítě sledoval večerníčky, třeba i

0: otvírák, vývrtka, pilníček, pinzeta a zvětšovací čočka pomohou z leckterého průšvihu. A teď už o výjimečných LPčkách rokové historie. 12. června 1990 vychází vydařená deska Bad Company Holy Water. Je to třetí deska s Brianem Howem jako hlavním zpěvákem. Na Skyroku vám z ní hrajeme mimo jiné pecku Walk Through Fire. Do roku 2001 se posouváme za punkovými Blink 182, po česku Blink 182. Ti vydávají svou čtvrtou desku Take Off Your Pants and the Jacket a potvrzují, že teenagerská problematika v textech táhne. Jen ve Spojených státech získávají za prodej dvě platinové desky. Do třetice si připomeneme brilantní koncepční album Clockwork and Angels. Kanadští Rush ho vydávají v zámoří dnes v roce 2012. S odstupem času už víme, že tento progres rokový klenot je posledním studiovým počinem skupiny. I zítra rokově vybíráme z dějin. Nenechte si to ujít.
1: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie.
2: Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začínáme právě teď další reklamní rozhovor. Artbeat. Červen je plný akcí kapel, decibelů, festivalů, s námi víte o těch nejzajímavějších. Také víte o Artbeat. Radíme, kde koupit nejvýhodnější vstupenky. Už příští týden bude v Olomouci znít festival Artbeat. Na lince je organizátorka Renata Michels, ahoj.
2: Ahoj, Luky.
1: V Olomouci se blíží Artbeat festival. Ten je svým pojetím poměrně unikátní. Tak proč a jak Artbeat vznikl?
2: No, my jsme si prostě řekli, že průmysl nemusí být jen o strojích a výrobě, takže jsme v areálu BOV, kde se pohybujeme mezi technologiemi. Chtěli ukázat, že to průmyslové prostředí může být inspirativní, kreativní a plné života.
1: Artbeat festival příští týden ve čtvrtek 18. června v areálu BOV na kraji Olomouce. Co nás čeká?
2: No tak především jedinečná atmosféra. To industriální prostředí se promění v kulturní prostor plný hudby, umění a zážitků. Velkou součástí festivalu je výstava významného olomouckého výtvarníka Honzy Dostála, kterého předpokládám, že většina z nás zná.
1: Ano.
2: Bude probíhat vlastně do konce července. A návštěvníci vlastně festivalu mohou spojit návštěvu s prohlídkou této výstavy, která bude ten den hrou světla a stínu. A samozřejmě nebude chybět ani hudební program a máme fakt obrovskou radost, že hlavní hvězdou letošního ročníku bude skvělá kapela Horký že slíže. A představí se samozřejmě i další skvělí interpreti, třeba naše Natálka Tichánková, olomoucká hvězda, nebo kapela Free Fall či Rock Opers.
1: To zní zajímavě. Artbeat festival příští týden ve čtvrtek v Olomouci v areálu BOV na ulici k Mrazírnám. Nebude to jen o hudbě.
2: Přesně tak. Chceme, aby si den užili opravdu všichni, takže jsme připravili dětský koutek pro rodiny s dětmi. Děti mají vlastně vstup do 13 let zdarma, takže se rodiče baví a děti budou mít hlídání nebo regionální speciality od místních producentů, samozřejmě kvalitní gastronomie. Také budeme mít spoustu míst k posezení, budeme mít stany, takže za deště, za slunce, všechno v pohodě. Někdo přijde za muzikou, někdo za uměním a někdo prostě za dobrým jídlem a parádní atmosférou.
1: Výborně, kdy a kde se na Artbeatu uvidíme, kde najdeme nejlevnější vstupenky, kam máme jít?
2: Máme webovou stránku artbeat.cz, tam jsou všechny informace, potom se vstupenky prodávají na GoOutu.
1: V Olomouci Artbeat už 18. června startujeme v 15 hodin a 30 minut. Na lince organizátorka Renata Michels, děkujeme za pozvání.
2: A já moc děkuji a těším se na vás.
1: Reklamní rozhovor je na konci a teď už chystáme další rádiové megahity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Posloucháte Skyrock.
0: Skyrock.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Odešla olomoucká trenérská legenda. Ve věku 76 let zesnul fotbalový trenér Petr John Uličný. Byl koučem, který pro Sigmu Olomouc dobyl první trofej v klubové historii. V roce 2012 se Sigmou získal národní pohár.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Případ traviče na Olomoucku. Soud projedná příští týden případ otravy ve zbrojovce Excalibur Army ve Šternberku z roku 2023. Obžalovaný Jiří Kudlička měl ve firmě nalít do limonády ve společné lednici nemrznoucí směs, píše ČTK. Jeden z kolegů otravu nepřežil. Na dalších místech v okolí Olomouce měl navíc muž rozmisťovat krabice s jedem. Žalobce pro něj navrhuje výjimečný trest, tedy nad 20 let vězení. Policie o případu dosud veřejně neinformovala. Mrkneme taky na silnice. Končí oprava části dálnice D46 u Drysic na Vyškovsku. Aktuální částečná uzavírka tu skončí nejpozději do zítra, píše deník. Silničáři tu v uplynulých týdnech pokládali nový asfalt. Stát chce pomoci obézním dětem. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce, aby dětem mezi 12 a 18 lety mohly být hrazeny ze zdravotního pojištění léky na hubnutí. Chápe to jako investici do veřejného zdraví. Rozhodnutí o podmínkách očekává do konce roku.
0: Sport.
1: Pětinásobné šampionky volejbalistky Olomouce nebudou hrát v příštím ročníku extraligy. Již na konci sezóny se objevily informace, že tým má finanční potíže a těžko bude získávat extraligovou licenci. Nahradili ho vítězky první ligy z Českých Budějovic, píše Sport.cz.
2: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Víkend nám začne se zataženou oblohou a

dažďové i bouřky. Foukat bude mírný západní vítr, který k večeru se slábne. Teplotní maxima se vyšplhají na 18 až 22 stupňů. Skyrock.

though, and

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 13. červen se Skyrokem. Dnes v roce 1940 přichází na svět básník a prozaik, představitel české Beat Generation Václav Hrabě. S českým Big Beatem ho spojuje především Vladimír Mišík, který zhudebňuje jeho básně. Tou nejznámější je variace na renesanční téma. Kolem 13. června 1969 se mění sestava legendárních Rolling Stones. Po odchodu kytaristy Briana Jonese, který nezvládal život plný drog, je oficiálně přijat Mick Taylor. S kapelou si pak po necelém měsíci 5. července odbývá premiéru v londýnském Hyde Parku před považte 250 000 posluchačů. Koncert je bohužel tributem tragicky zesnulému předchůdci Jonesovi. Nešťastně utonul ve svém bazénu o 3 dny dříve. Teď 2 narozeninové gratulace na filmové plátno. Nejznámějším indiánem je Winnetou Pierre Brice. Druhý, koho si z německých indiánek 60. a 70. let vybavíme, je Gojko Mitič ze Srbska. Ti mladšího znají z epizodních rolí z trilogie o Winnetouovi, ti starší z dalších východoněmeckých westernů, jako Synové velké medvědice, Náčelník velký had nebo Zlato z Black Hills. Narodil se 13. června 1940. Druhá narozeninová bohužel vzpomínka míří k nám domů výjimečné herečce Heleně Růžičkové.
2: Já ho nevožrala, on chlastal sám.
1: Mimo nesmazatelné slunce Seno si vzpomeňme ještě na její roli v populární české komediální sáze o rodině Homolkových. Zítra opět brouzdáme dějinami, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.